0: Děkujeme si,
1: Bož! Voze, Nino! Pinoš se se nevěděl sloupa.
2: Na pézek nikamoru.
3: A Join Music. 100% plezant. 100% ulšt.